Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky, vidí až na koniec krajiny. Nie,

cestičku v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc a na pobreží

0: Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to tež!

borila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: trochu, sme sa trochu nudili.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Jojojoj.

0: sme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plotky.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Ahojte topánky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas zo súdu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samej nenechám.

0: jsem si vymyslela výborně, nie, maminka? Doufám, že se tej odpornej Maruši už navždy zbavíme.
1: Zapadne tak, kde do záveja. Konečně bude pokoj v dome. Veď to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej dcery v ceste stála.
0: Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel nejaký ženích a vybral by si Marušu. Oh. A mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol.
1: Neboj sa, Holenka, tu viac neuvidíme. Stratí sa dakde pod snehovou perinou.

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Hej, prievozník, nože ma prevez na druhý breh.
1: Nesieš mi radu od vratka?
0: Nesiem.
1: Tak sa daj do loďky a vráva. Tak bude to.
0: Až na druhom brehu, keď z loďky vystúpim.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na něho číha karkulka.

chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kukur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu iné.